0: Zadkula.
1: Hač v šuli na džele, při studiu abo doma ve dobré ství. Šuže je namakáš ChatGPT, Cloud, Gemini a kajš vone še rekaja. Živinje bez kumšné inteligence nie je hižo předstajomne. Što je šitko možné, že sú je ranice a kak vupada přichod? Na tute a viele dalších prašenio vám odmovíme v přišenem vusovaniu Rádia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte pondelo večer rádio zapiknúť.
0: Zadkula.
2: Nic savage.
3: Pondelo večer.

0: Pač menšinu do sedmiche, a to je čas Moniku Kralovu z Boranec.
1: Nábožné slovo.
2: Ľubí svuchario rajšieho rozvosa. Tyž jedu přes naše srbské vesky. To sa stajne veselu, kak čisté a rianovo nesú. V obsidžer vokoho svojho domu so pracuje viesty poriad do držič. Tak jedžech junu sobotu dopoudnia přes vesku a doladach so žony, kotraž pučnik mečeše a nekotru škulí neroč v útorže. Pozastach a popovedach z nej. Vona mineše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova v umeče a v uredži k nedželi. To by je samozrozumlivé, zoma k nedželi abo k svjatnim dňam všo nekak čiste byč. To by vona od doma zvučena od svojej staršej

0: Branjepšie vam serbski rozvoz sobotu 12. septembra 2. po 7. David Kmelik a rodzišťo Radošupola vietošo a botach, húščišo hižo sme vo tutom konstrukče rozpravili, vôjke plány za rodzišťo Kmelik nedemieše, nimo muzea se svojanskými exponátami by rodzišťo naposledk, tež ako svedženišťo za vôjke evente a technopartie vúžite. Tak dobiachu peneze do prúznych kasov pšinč, dola Koncept so přemało přiuza. V náliču rikaše potom, so je noša rodzišća Kmeliku a GmbH insolventna, a je so je samo policja za Davidom Kmelikom pytała. Potom by doo mirne vokovo Čecha, před nešto tydženemi pak so potom v Syči zaso nešto hýbaše, kajše Klemens Schmidt. Recherche, wow.
1: Aj, nastava je menujúce nová internetová strona, tak rec platforma s menom Slovianský svet. Je cíl také na strone čítač, byť nic mene hač zromadne jevišťo za serbskú kultúru, miesobne slovianské susodstvo a európsky dialog v cikrajovom regióne Nemska, Polska a Česka. Dále má to byť Syč Kotraš, citát, informuje vo zaradovaniach, ústajencach, seminárach, Kotraš iniciiruje převodža předava exkluzívne za region typické serbské produkty, tvorí a pestuje partnerstva. To klinči šitko ketro vulke, ale to sa vysa tež k vôsobine Chmelika hodži. Tak má platforma samo svojskú hymnu, svojanskú fanfáru, kýšie, kýčbu, projektové návoda platformy David Chmelik sam skomponoval. A poskyče na strane tež napoje a zažividva ze skromným sloganom Jiničke žividva v EU ze serbskými etiketami v serbskej tradícii remeselnice správne s narokom. Noša tutoho projekta Svojanský svet v Užica je založba Slavonic Europe ze sedlom v Bruselu, ktorýž predseda je sovie David Chmelik.
0: Tak daleko k platforme, što vieme netko nového vo rodzišću.
1: Rodzišćo súša miestu Vietošov, do ktorož Raduš súša. Po insolvencii je vone rodzišćo zase ročo zavo, tu chvíľu je tuto zaurene. Ale David Chmelik vabi mestom tež zase zanie, ukáže jo z toho, co môže je hišče raz vodnaječ. Tak je nedávno v Radušu přednošoval, útoro potom tež v Praze, kak môže s rodzišćom dále hič. Problém je, prajú raz skýčblivé, ľudia v regióne nie sú celé tak zbožení s tým, kaké sa rodzišťo pod Chmelikom vujivo. Tak zdieľi nám žurnalist a fotograf z Delnie Vúžice Peter Becker, kýž by sám na zaradovaniu v Radušu přitomne, so nekoci ľudia z okoline si predsa ešte peniaze od Chmelika žádaja, miest druhým za nezapáčené zličbovanky.
0: A najebač toho ma sa rodzišťo pod Chmelikom znova abo hinak vúsmirič?
1: Aj tak je. Chmelik rekne nám včera, zo chce šitke otvorene košte privátne narunáč a s novým konceptom rodzišťo dále viesť. Une na to pak mnoze skeptiste zľaduja, na info zaradovaniu v Radušu sú nekoci přitomní samozvúvili, ako je Chmelik o svojich plánach referoval.
0: Personalia David Chmelik a rodzišťo Radošu. My to na každopád přichodže dále v obkýčbujeme.

Bitte knauer so mir, renne Gunst dijon abschäme, a sa schiet gewasche, pschedo satscha, stoisch guli de schmatsche dackle, na plan is deo, pschäme weso wille wessela, wusbicha. Heißt hier, es ist Automnige, Dolicic, abo es Golesom, Mädlatisch, Bischi, Sinayen, Uhoru, Salist, Stoscher, Knie, Jan, Wulki, Problem, sam neuich, alles ist Wurju, Jo, Polanas, Weblischi, Wokoline, wieso je to možno na Berwoudskim jezeru například? A to můžeče startovat ze přistavavé klidnom a potom pod celým krásným jezeru můžeče sovu na hajnic vůkodžovat runivon, ale se šitkoreny vůbladač. Ještě hač do decembra je tole možno, tež dženca například popodňu, jůdce potom samotež dopona jednačich a trojce popodňu listčiky můžeče ve internetče knihovat celé jedno retože. Co tam hodin sednačí je?

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Cish.
1: Dobrá nie. V budeske mješčanske hali Krona je sebi čera večer 400 posta hosči pra premieru oratoria Vulkotna voda v obladavo. Tvorbu spera Mirčina Veclicha predstajichu kôr a rejovanska skupina prinie Srpske kulturnie brigade, Srpska komorna filharmonia a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Publikum podžakovaše so pola nimale 100 sobuskutkovacich s dojim aplausom. Učbne navod meješe Judit Kubicec. Oratori predstaji so juce išče raz v Kroni a 27. septembra potom Českim Libercu. Viacovo čarovšej prapremiere zoniče v Biehu Sivania. Spichovanske Towarstwo Prenieje Swobodneje Serbskej Schule včera Nebelčicach zauvožene. Jeho předseda je předovzačel Jan Rytscher z Jasince. Towarstwo chce přichodže mjezdorujem pedagogické projekty na Swobodnej Serbskej Schule podpierač a osebite formáte vuknenia a kubvania runie tak spichovač kajž šelake kulturne, športove a sociálne aktivite. Sreč novembra chceža so čvonojok dalšej organizatoriskej zromadžizne zetkač. Dohromady ma towarstwo tučasnje 8 riadnych a jednoho spichovanského čvona. Michael Apel je stary a nowy župan domovinskeje župy Delňa Łužica. Jeho su čera na wołnej a wólbnej zromadžizne župy w Hochoze hač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho přiuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delňosarbsko gymnazija, wobydlerske towarstwo Žilo, Wiesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Turnow. Z nimi maja nitko w župie 3416 członów. Tematizowali su čera mjezdrujim dalsze finansowanie serbskich zariadniščow, skrućenie delnosarbske reče a modžinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali, jako možnej stejnišči mjenovaštej so Kočebus a Dešno. Viace hač 1800 běhakov a běharjov vopčeli so dženca na budyskim mješčanskim běhu, a tež namiestnje je išče krótkodobne přizivenje možne. Zaradovanje zahji so dopodnja na Mönkec Vúce ze svojbnym a bambinijovým běhom na 400 metrov. Potem steja šelake čare za dječi a modosnoch na programje. Vône běhaj přes 5 a 10 kilometrov vedžetej na zážnom popodniu přes budyske nuckone miesto. Kaž dželi zariadova MSV Budyšin, dobie žaloni nedže 2200 běhakov a běharjov do cíla. Spichovanske towarstwo muzeja Stara Popriancarnia ve Vospoku pyta česnohamskich pomocnikov za svoje dživo. One organizuje a vedže muzej při tohošču. Je to jeden z najstarších domov mesta Vospok. Pravidvonja organizuje towarstwo mjezdrujim zariadovania a vedženja. Nitko pytaja ľudži za šelakore nadavki a miestna, napríklad za biro, odličenia spichovanských penies, zjavnostne dživo, vedženia abo zariadovania. Stara Popriancovňa bu 1617 natvarjena a poprancario v nej hač do 1937 bydlachu a dživachu. 1941 dari poslední z nich do miestu, kotrež jún do muzeja přetvorí. A to bych o naše povestče, když namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj tu častne, když Budyšine z oknom, lada mje šire, ale tež svunco so džens pokaza, moče lepak dominuja, žive slebro zaleze hač na nekak 22 stopňov. Juce podobne, ale zdjela su jednotlivé švijele možne, svunco pak tež vidžime, trošku kvodniša juce buďa.
2: Vesejca policja spiešnosť šmieri tam zde Byskač, nasmier Leno. Dole je nam svucharuny přizivio útrumne džaksata, je lieti švam, niedže nešto napadne, amo na útro by leži potom zazvojnče Mateja pod budyským číslom 7400, kýba so z nami četuje če 4 po napo osmiche.
0: Serbský rozvoz.

Skvadnos nie lunche, was am sto litno was wechene was hat de Kruschitze präsentorische Chasnikarski Mister Jürgen Neck. Es war im Wobkodje mau wusste in zu was gut gewanjo Kruschanska Twarza Vizur Chasniko Georga Kieslinger. A tutu wusste in zu mužeče si votnetka ve votanišču cirkve ve hodžiju, vobladač, dženca sa tuta votjuri na podvemaj, a to ve vobvuku tamnišeho sympozija přednošku, že vec to posta let hodžiska cirke. Referenča budu dr. Jens Bulisch, Pfarrer Christoph Rummel, Trudla Malinko a Gerhard Krautz. Jutze na podžesačich do podňa sveča ve hodžiu potom dvúrečne svedženské kemše a celkom stydňa přeprošuje s vopšerným kamušným programom toarstvo hodži sveči na svedženiščo při šuli. Ralbicach sveča hišče hač do jutzišeho babilečo a na serbského nímske nazemské výky sče přeprošení dženca do strože pola hučiny vod do pona džesačich. Na dňu Votorena Pumnika jutze nedželu zmije tež MDR-studio budušin se srbským rozhlasom svoje dúrie Votorene od dopona džesačich do popona štorioch, ale kečbu kapacite za vedženia te budú vobmezované. Za to pak moli si potom tež vobladač Srbský dom, tam pokazajú tež filmy, džiči zmia, možnosť pasliňu, sedakovia tykanc. Vopšený program zmia tež vesky ve přízemiu Srbského doma. Potajkým všetko to môžete doživiť potom jutze na dňu Votoreno pomnika. Hej, a nedželu na dňu v tutom dňu budete šulský muzej domizniska stva ve ptačecach votorena vobladač môžete si tam tež miestrujem dvúrečnú ústajncu.

0: Včera smo hižo v novem mezenarodnem vubidžovanju v lohkatletici Budapešče v Zezmatijom porečavoj. Dženca mašte netko prenje vusledki a direktne nemsko dobičarja, Matejo.
1: No, celo prave na prenjem dnju tak mjenovanih World Ultimate Championships je Merlin Hummel svoj hamo 1,86 metru daloko a s tem dale hač svoj konkurenča resno. Zvoto a s tem te šnidom dobičarsku premiju ve vysokosti 150 US dolarů je tak dobil. V intervjuje potom so jeho reportov opraša, što spene za minutko činí, jeho kytro strozba vodmova ničo hulke. Najprve dauky pačič a zbytk cel normálne nabok božič, respektívne investovač. Vunje to nastupajo skrytun vostudvý typ, tak Hummel sam o sebi praj. Gratuláciu k tomu úspěchy na každý pad. Dobyvoj staj čera nimo toho tež nekotres cíle vůlkých měno, například Jakob Ingebrigtsen v 5000 metrovském běhu a najlepší vysokoskako z Žeržu, Švéda Armand Duplantis, vyzo tež za so doby, vůn přeskočí 6,20 m. Čenca večer, že Budapešče od 6 dále mězdrujím steja finále přes 100 metrov pola žonov a muži na planě ubeđovania má ARD za so svojim livestreamie. A vyzo kula so Čenca tež za so bůl, Dynamoc z Drežan sú od jednej pola Eintracht Braunschweig prašení, Energia Kočebus raje potom júce na podvimaj pola Karlsruského SC. A Dženca Džetež Berlínie dále s historickým bérom nemských rajarkov basketbola. Prení poufinále svetových mistrovstvách stavíznach mústva Dženca poponiu na popečích je tak mienovaný tip-off přečivo francouzovka.
0: Durchdrehe to za fino sporta dost, schwubirka, steuer hauerkische, takle sportuste naschim regione los, do wir Jan Reho, a to psychotni po hodjinze.

0: emergenza je viste kolesowanie. Jeli chodzicie do zakładnie szule, a jedziecie z kolesem do szule, potem wiecie, co trzeba cię ekstra dolność starszyju k kolesowaniu. W czwartym letniku je potem oficjalne kolesowarskie wykupanie. A tam se się ty dojewa, Bettina.
1: Hej, a tam kamiencu blisko leta niša, tam je vopravdje taki mały mini-parkour, ki šupada gdje štake mały misto, a tam su lute kolesa spriotovane, a na nich dječi tu ježa, zvučuja, kšižova niša, kak so pši cebras muž se zađažiš, a tak dalje. Hej, a tu vosrič dječi ste policaj Andrej Kobo, tojšto je o hižo znaja, a on može s dječimi tu tež mačoščine, serbščine, šo vobrečeč, a se šitko dere voblada. Dobro ranje, knježe Koboro.
2: Dobro ranje.
1: Knježe Koboro, cova skupina dječi je dženca z Rajbic přijeva. Štvrtom letniku je to naredže, zoso kolesovanju išče raz tak pravje vukmanješ. Najviac z dječi šako ižo pistorovski starobje, naukno kolesovač, ale přijušim je potom, gdy so do vopka da podaš, jara važne zo šelake věci vopkeč buješ. Što da su te najvažnejše věci, kiž dječom tu napuč dače?
2: Also celé važne věc za jo, zo je koles všitko to, što ješ tam sluša. No?
1: A to je napšikvač?
2: Celé važne je věc za svěca, runje nike, tež bude ráno, když ráno dleje čma a večer zajšo čma, prytna svieca v bielej barbe, zadna svieca červená, potom reflektory sú vizo celé vážne v kolesách, prytku a zade, alebo když tak menované koče v oči nemáš, potom dobita v obruč mieč, takú smužku, kýž reflektuje. Pedále dobia reflektory mieč, boždidva sú vizo vážne, no, prytku jedné boždidvo a za zadne koleso jedné boždidvo. A vězo tež jen klinkač sluša tomu. Haj, a vězo je treba tež prytku ište jen reflektor, nic jen ešte lampa, a zade runje tak ište jen červený reflektor, kýž dozade reflektuje.
1: Když je vaše koleso potom vězte, potom může so tež napuč došle napríklad podať?
0: Ja jedem od Cernan došle do Rabic.
3: Ja jedem tež kolesom, ja budu Ružinče a jedu tež do Rabic do šule.
4: Also ja jedem od Šunova, druhé s kolesom a najhuštějšího s busom do Rabic.
5: Ja jedem druhé s kolesom do šule od Šunova do Rabic.
1: Přiušim tež na vsah, šo jedne hačetko, Košica, Rajbica, Radvoju došli kodiče, abo im tež Budešine, abo Kamencu, Pvača, Šudže, Samsne, Pravidva. Što da su tam te najvažnjiše?
2: Pravidva su vjezo Šudže, Samsne, to trichy, ač na vjezce, abo ve mješče. Džeš je kodnik, dobi a džeči hač to 8 let, tež kodnik uživač. No, a hač to 10 let smedža na kodniku ječ. Džeš vjezo, žan kodnik ne je, tam dobi so napučuječ. A tam je pon važne za tun kolesova po možnosti tak daleko, kajž možno napravo ječe. Dalše pravidvo za kolesovarjo kolesovarske pučiki, tam, gdje su kolesovarske pučiki, a te se znamjom tak opisane, tam dobi so vjezo tež kolesovarske pučik uživač. To tež te doroščene drude ne veča.
1: Apropo doroščení, prašenje z Lipska, tam však jaro veľa kolesovarju ježdi, ale veľa viac vopkada. Ač tu v serbskim kraju, přivšim prašenje, jeli máš menšie dječo, tak rec pod 8 letami smieš pon tež ako mač abo nan sobu na tým kodniku ječ?
2: No je, to smieš. Tu doroščené, kýž te dječo převodže, smie viezo tež na kodniku sobu ječ.
1: Što je potom najvažnejšie, što s dječom vopravdže spýtači ešte jara subu dať?
2: Aspekt vystota. Celé vážne je vieza za vo sebe dječi tiež navonikne noša. Na to by sa dobiala ze strony staršieho kečbovač.
1: To najvážnejšie pravidva sme po takým si dorečeli navonik navovu přecorine kečbovač pri všech situáciách. Štávajú pokne za Kobora a po tej kolegyne a tak naukne, či što vošen do to sa ty nešte tak vedeli, na čo robím kečbovač.
4: Nekotre tricks ha ka s tým Also der zwei Südschwanjatak, die ich mal jetzt hin mal und präte durch den nächsten Videoliga in der Chinjatak.
1: Nabschikwatsch, dass die nächste Ische Wildschauer steuert die Jahre Nabinatze, die ich in der Unaukne.
3: So, die werden als Abholzschatku, in Leoruku, seine Kribbe da chien, ich hab dann da seine Ladatsch, hab dann jen Handzeichen da, hab dann jen Muselusiert.
1: Stoppe Satte bin nur?
3: Ja, so im Nabokno, so, du, hei, das Name ich gar. Katerika, ja, Satschot, jen da treba.
1: Punge ludzie za dzieci potom do próbowania przyjął po takim toj, a potom syda kolesłowski pas, potom muża cyle oficjalne, tyś bez dłonności starszyju, do szule jeździć, lubi dzieci utromny dziak, toj za punge lu, bożemy praje dundak.
6: Bożemy dundaro!
0: To jest na unikam je dobre hesło. Wiesz, czy w oczym leczu? Po przyszłej hudźbie wracimy koleso zboża.

0: Schöne Hatschne in dein Rach. Skateboardje, aber na kolesu. Tut un joles, wo schaß deine na wo.
1: Das ist ein Roller jetzt.
2: Da da über Celak ich mag.
3: Da ja das Styropora.
4: Nico trämmer ja prit gut ein gut Spitzku.
5: Bütterli, Smösa, Swotschkom, na wo Nick. A prawie wo da je hudanschko?
0: Adrian Schota aus Reibitz. Liebe Adriana, wir alles Boja. Steine Dobro ist wo Skolesom, a wiesse so Ijeras na Darik. Gischi Bose, Stellemu.
5: A myslíte na to, jenož ještě dženca můžete so rečným centrum vítaj za serbskou komikovou dživaničku se Štefanom Hanušom kunc septembra přizivič. Měte so do spíša.
0: Rysovaniu by se tež raz uspětač můžu. Ale lada, Junu, moje koleso je tak zapošené, že může samo mustre na ně malovat.
5: Hanna, to netrebaš na to hoda byť. Huš, huš, lapku a bo do ruky. Všako je sobota. A za vás při mikrofonie bie...
6: Dunak!
7: A potak im ľube dječi votnitka s vestem kolesom došle Dundak, a Bettina sú so voto postarali a vy ľube dječi dobyče tute šitke pokyve netko prostče jenž ešte přesadžič nan vuj abo brat vám zaujšče přiušim tým pomaja a što ešte se džensnýši Dundak naposkač dokyš jejo snač zapas šitko namakač celo vomire a dokvadne na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia. Sibylki na dvečer.

0: Zábožné slovo.
1: Ma Monika Králová z Boranec na doku a zamovitosť či Radvorskeje vosady.
2: Ľubí svuchario rajšieho rozvosa. Tež jedu přes naše sábske versky. To sa stajne veselu, kak čisté a riane vone sú. Vopsidžer vokoho svojho domu so prúcuje, viesti poriad dodržeč. Tak jedžech junu sobotu dopoudňa přes versku a doladach so žony, kotra špučnik mečeše a nekotru škúli neroč v útorže. Pozastach a popovedach z nej. Vona meneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova vumeče a vúredži k nedželi. To by jej samozrozumlivé, zoma k nedželi abo k sviatým dňam všo nekak čiste byč. To by ona od doma zúčená od svojeju staršeju a džeda a vouky. Dobrá a kvalobná to tradícia. Vážme se by tajkele skutky. Tak máme všice svoje veselo, hač nimo jeduci, turist abo domorodne.
1: Dále praje Monika Králová z Boranec na doku Radvorskeje vosady. 4 menšiny do 9 Čechie.

0: Dobranje vitajte, kakda bie nitko čeroša prapremiera svetno oratoria vulkotna voda. A kajki vupada přichod svojansko rodišča v Radošu v Botach, jeli zodže povoli Davida Chmielika. To listy dvě témy v tutej pohodžince, na kotruž přeprošuje moj Matej, Cyš a ja.
1: NDR Sachska. Serbský rozvoz.

0: David Kmelik a rodzišťo Radošupola Vietošo a Budach húščišo hižo smlvo tutom konstrukče rozpravili, vôľke pláne za rodzišťo Kmelik nedemieše, nimo muzea se svojenskými exponátami by rodzišťo naposledk, tež ako svedženišťo za vôľke evente a technopartie vúžite. Tak to biachu peneze do prúznych kasopšinč, dola Konzept so přemało přiwza. V naliču rikaše potom, so je noše rodzišća Kmeliku a GmbH insolventna, a je so je samo policja za Davidom Kmelikom pytała. Potom bie doo mirne wokoło Čecha, před nešto tydženemi pak so potom v Syči zaso nešto hibaše, kajše Klemens Schmidt. Recherchował.
1: Aj, nastawa je menujce noa internetowa strona tak rec platforma z mianom Słowiański Svět. Je cíl také na stronie čítač, byč nic mene hač zromadne jevišťo za serbsku kulturu, miesobne słowianske susodstvo a europski dialog v cikrajovom regionie Nemska, Polska a Česka. Dále má to byč Syč Kotraš, citát, informuje vo zaradovaniach, ústajencach, seminárach, Kotraš iniciiruje převodža předava exkluzívne za region typiske serbske produkte, tvorí a pestuje partnerstva. To klinči šitko ketro vulke, ale to sa vizor tež k vosobine Chmelika hodži. Tak má platforma samo svojsku hymnu, svojansku fanfáru, kýšie, kýčbu, projektové návoda platformy David Chmelik sam skomponoval. A poskyče na strane tež napoje a zažividva ze skromným sloganom Jiničke žividva v EU ze serbskými etiketami v serbskej tradícii remeselnice správne s narokom. Noša tutoho projekta Svojanský svět Vúžica je založba Slavonic Europe ze sedlom v Bruselu, ktorý jež predseda je sovie David Chmelik.
0: Tak daleko k platforme, što vieme netko nového vo rodzišću.
1: Rodzišćo súša miestu Vietošov, do ktorož rádož súša. Po insolvencii je vone rodzišťo zase ročo zavo, tu chvíľu je tuto zaurené. Ale David Chmelik vabi miestom tiež zase zanie, ukáže jo z toho, co môže je hišče raz vodnaječ. Tak je nedávno v rádošu přednošoval, útoru potom tiež v Praze, kak môže s rodzišťom dále hič. Problém je, prajú raz skýčblivé, ľudia v regióne nie sú celé tak zbožení s tým, kaké sa rodičo pod Chmelikom vújivo. Tak zdieli nám žurnalist a fotograf z Delnie Vúžice Peter Becker, kýž by sám na zaradovaniu rádušu přitomne, so nekoci ľudia z okoline si přece ešte peniaze od Chmelika žádaja, miezdrujím za nezapáčené zličbovanky.
0: A najebač toho má sa rodzišťo pod Chmelikom znova abo hinak vusmirič?
1: Aj tak je. Chmelik rekne nám včera, zo chce všetké otvorené košte privátne narunáč a s novým konceptom rodzišťo dále viesť. Rune na to pak mnoze skeptiste zľaduja, na info zaradovaniu v Rádušu sú nekoci přitomní samozvúvili, ako je Chmelik vo svojich plánach referoval.
0: Personalia David Chmelik a rodzišťo Radošu. My to na každý pád přichodže dále v obkeč bujeme.
2: Celý raz v delanách poladaj za dole předšeku ke katrejš moje mysledu

0: Kajšče to runje v našich pojistčach od Mateja Svišeli. Spěchovanské dvorstvo prinje svobodne srbske šule bučera Nibelčicach po takým zauržene. Na prašenje, što biše jemu pohon, nic jenom, što spěchovanské dvorstvo zastupit seč, ale tež zamovitost, jako předseda převzač, odmoví cia 40-letne předozačel Jan Rytčo z Jasince, sledovat se.
1: To je jedna hudrobna, nutkovna náležnost, že jsme srbské šulstvo můžeme sami do ruky zač, že můžeme tam tež něco sami v rukách přeměnit a uzvolit a stvořit. To mě zveselí při tom podlaboč. Jen ta vidí po 25 letech, po Kruščansbrka, že jsme to dnes nám se to neoporadilo všem. Já si jara dobré mysle, Jušo nešto stavo, juš sobu skutkovač, nešto sobu zaplešč a dobu nadžiju za sošo poradje.
0: Prajci až do cíletne Jan Rytčo z Jasince, kýše z Čeroši zauženské zromadžizne, předseda Spěchovanského dvorstva za prinju svobodnu srbskou šulu. Čovječ, ponapodžesa Čechie.